teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

Rádia Melódia aj kapela Tým, jedenka bády, jedna koža, jedna tvár. O 10. hodine a 20. minúte a v tejto chvíli vám chcem pripomenúť, že dnes večer... Dnes večer na našej diskotéke Rádia Melódia to roztočíte spoločne a v spoločnosti

0: slovenské a české pesničky. Rádio Melody.
1: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám,

0: Melody. Vaše rádio plné československých hitov.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

cez víkend hráme iba slovenské a české pesničky. Rádio Melody.

Energie Disco Hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Spievame tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8. večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.